0: Ak nás budete v tejto chvíli dobre počúvať, tak možno otázka po 7 nebude až taká ťažká. Je 6 hodín 46 minút. Po 7 môžete teda ešte hrať o vstupenky na koncert Dalibora Jandu, ktorý bude v Prešove 5. augusta. Ak ste fanúšikmi tohto speváka, jeho chrapľavého štýlu spievania, skvelých pesničiek, z ktorých mnohé boli a sú hitmi dodnes, tak skúste šťastie ešte dnes. No a ja som sa so spevákom, ktorý miluje muziku, ale aj svoju záhradu, ktorej sa venuje, spojila a keďže je ráno, tak som sa ho opýtala, či je nočná sova alebo ranné vtáča.
1: No, tak jako většina muzikantů nebo tady, co jako jsme ještě jezdívali v dobách takových, ty, kdy opravdu jsme dojížděli až nad ránem, protože nebyly problémy s tím ubytováním a ze vším tehdy ještě, to bylo v těch 80. letech, 90. letech, dneska většinou už jako vůbec člověk nemůže jít, musíme jet vždycky třeba jeden den dopředu a tak, takže jsem spíš ta sova, která chodí pozdě spát, jakože vždycky, já teda pravidelně chodím spát tak kolem ty půl třetí, no a v podstatě stávám tak nějak, dá se říct kolem té 10. hodiny, takže já to tak mám pravidelně a abych vypadal trošičku k tomu, abych mohl existovat a tak, tak potřebuji vždycky trošičku nějaký to rozjímání, trošku si zacvičit. Jo, mám takový svůj rituál ranní, v podstatě ten vždycky dodržuju nějak a tak, takže studená sprcha každý ráno a takové věci, takže potom já už jako zase, když jdu pozdě spát, tak samozřejmě člověk, aby to vyrovnal, tak musí trošku později zase ráno vstávat. No, takže já mám rád jako bohatou snídaní a to je obietu mne, no.
0: Tak ja musím povedať, že vy vtedy chodievate spať, keď ja vstávam na tú rannú šichtu, takže to máme trošku vymenené, ale ako umelec to je úplne normálne.
1: No, a tak to je zvyk, ale všechno. No. Ja som chodíval kdysi ešte, když som pracoval na letišti v Praze, tak som v podstate taky žil, když som chodil ráno na 6. hodinu do práce, taky som to měl jinak. No ale to je vždycky to člověk musí přizpůsobit svýmu zaměstnání. Jmenuji se Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Regina Východ hodně zdraví, pohodu a hlavně hodně krásných písniček.

vzpomeň a o čem se mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťaly a mráz je polil.

Michal Penga, jeho ikonická pesnička O bláznech v rádiu Regina Východ 5 minút pred 11. Tak verím, že mnohých z vás potešila. No a my tu už máme pripravené naše aktuálne správy a krátko na to vám v éteri predstavíme jednu zo známych osobností Spiša, Štefana Michala.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

Teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A zůstane věčných i těch pár chvil.

stavieť. Veď tvoje známy podlehli predstavie, že si to ty, že si to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy snad.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

zastancovat, jaký sen asi se mu tak zdál. No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

0: Počúvali ste mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Účinkovali Král Ján Alfred Svan, kronikár Ondrej Kaprálik, rozprávačka Zuzana Kapráliková, Král William Ladislav Konrád, Šebastián František Kovár, Král Hubomil Martin Kaprálik, princezná Martinka Kapráliková, študovaný král Laco Kerata. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku?

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.